0: Ještě ještě vojdeme. Sukera na dáru, že budu vidět, jak já ústaní, da odsvět, nechci dát těry na jítem. Beá suvení se venší než těry, je ta je zgobě bekatujeli, je ta suvení ho vaden besada, je mo suvení se rýba, kde já jmen bejte šuna, je rege bejstíra, kisa dieta, kisa dieta.
1: Amen.